Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single

0: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž, jsme si blízko.

0: jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Halo, pane, vy s výhledem na celý svět.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress. Podíváme se do zoologické zahrady ve Zlíně, která má novou fotovoltaiku. Také Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak to bude s turistickým značením. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlíně má zoologická zahrada novou fotovoltaickou elektrárnu za 35 milionů korun. Největší část vznikla jako zastřešené parkoviště P5 u sezónního vstupu, kde panely zároveň chrání auta před sluncem a deštěm. Celkem zoo využije 1300 solárních panelů s výkonem 723 kW-peaků, což odpovídá zhruba spotřebě 70 rodinných domů.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Nejvíce chybí dlouhodobé rodiny pro děti školního věku, sourozence a děti s handicapem. V kraji teď žije v pěstounské péči asi 680 dětí. Připravené dlouhodobě přijmout dítě jsou ale jen 3 rodiny. Zájemci se mohou obrátit na sociálně právní ochranu dětí na úřadě obce s rozšířenou působností dle svého bydliště.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí mezi turistická informační centra přes 4,5 milionu korun. Podporu získá 27 infocentr v regionu. Peníze využijí na lepší služby pro návštěvníky, propagaci turistických míst, tvorbu nových produktů i sběr dat o návštěvnosti. Cílem je zlepšit reprezentaci Zlínského kraje a posílit cestovní ruch.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na údržbu turistického značení. V regionu se obnoví 925 kilometrů pěších tras, zkontroluje se přes 1500 kilometrů cyklotras a opraví nebo vymění se 120 směrovníků a turistických map. Díky tomu se lidé lépe zorientují při výletech a bezpečněji poznají přírodní i kulturní místa ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Vzpomínáte na Scary Movie? Sérii filmů, která si z hororu dělala neskutečnou srandu? Je to už neuvěřitelných 26 let, kdy poprvé nelítostný vrahound Ghostface naháněl 40 teenagerů, kteří byli příliš mimo na to, aby se jim nechali zavraždit. A protože je od té doby nedostali ani žádné civilizační choroby, strasti dospělosti či nějaké jiné bezejmenné svinstvo, dožili se úctyhodného věku. Ten jim však vůbec nebrání v tom, aby se s obrovskou chutí nepustili do dalších hororových předělávek, remakeů, prequelů, sequelů, spin-offů, hororů uměleckých i pokleslých, duchařských i vyvražďovacích. Unesli je, zneužili, vykuchali a vypustili zpět do volné přírody, tedy na filmové plátno. Vznikl z toho film, který překračuje všechny červené linie a za svého největšího nepřítele považuje korektní humor. A je právě teď v kinech. Takže Scary Movie 6 si nenechte ujít, ale berte ho s rezervou.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Raní

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress. Podíváme se do zoologické zahrady ve Zlíně, která má novou fotovoltaiku. Také Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak to bude s turistickým značením. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlíně má zoologická zahrada novou fotovoltaickou elektrárnu za 35 milionů korun. Největší část vznikla jako zastřešené parkoviště P5 u sezónního vstupu, kde panely zároveň chrání auta před sluncem a deštěm. Celkem zoo využije 1300 solárních panelů s výkonem 723 kW. Což odpovídá zhruba spotřebě 70 rodinných domů.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Nejvíce chybí dlouhodobé rodiny pro děti školního věku, sourozence a děti s handicapem. V kraji teď žije v pěstounské péči asi 680 dětí. Připravené dlouhodobě přijmout dítě jsou ale jen 3 rodiny. Zájemci se mohou obrátit na sociálně právní ochranu dětí na úřadě obce s rozšířenou působností dle svého bydliště.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí mezi turistická informační centra přes 4,5 milionu korun. Podporu získá 27 infocentr v regionu. Peníze využijí na lepší služby pro návštěvníky, propagaci turistických míst, tvorbu nových produktů i sběr dat o návštěvnosti. Cílem je zlepšit reprezentaci Zlínského kraje a posílit cestovní ruch.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na údržbu turistického značení. V regionu se obnoví 925 kilometrů pěších tras, zkontroluje se přes 1500 kilometrů cyklotras a opraví nebo vymění se 120 směrovníků a turistických map. Díky tomu se lidé lépe zorientují při výletech a bezpečněji poznají přírodní i kulturní místa ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Richarde, co děláš?
2: Spravuju ti to světlo.
1: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
2: Ale prosím tě, koho bysme volali?
1: No, vidíš, co jsem ti říkala?
3: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže, Kroměříž. Hlavně v klidu.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Před námi je svět techniky na Rádiu Kroměříž. Umělá inteligence nám má šetřit čas, ale podle odborníků může zároveň oslabovat schopnosti, které běžně trénujeme vlastním přemýšlením. Když si necháme od nástroje rovnou napsat text, vymyslet nápad nebo zhrnout složitý problém, dostaneme hotový výsledek, ale mozek přijde o samotný proces hledání řešení. Přirovnává se to k posilovně. Když za vás činku zvedne robot, svaly se nezlepší. Riziko není v tom, že AI používáme, ale v tom, že jí příliš rychle předáváme práci, která nás učí soustředění, paměti, tvořivosti a kritickému myšlení. Doporučení je proto jednoduché. Nejdřív si udělat vlastní názor, zkusit problém chvíli řešit sám a teprve potom nechat AI, aby nápady zpochybnila, doplnila nebo zpřesnila. Jinými slovy, umělá inteligence může být dobrý pomocník, ale i špatný náhradník za vlastní hlavu.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress. Podíváme se do zoologické zahrady ve Zlíně, která má novou fotovoltaiku. Také Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak to bude s turistickým značením. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlíně má zoologická zahrada novou fotovoltaickou elektrárnu za 35 milionů korun. Největší část vznikla jako zastřešené parkoviště P5 u sezónního vstupu, kde panely zároveň chrání auta před sluncem a deštěm. Celkem zoo využije 1300 solárních panelů s výkonem 723 kW-peaků, což odpovídá zhruba spotřebě 70 rodinných domů.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Nejvíce chybí dlouhodobé rodiny pro děti školního věku, sourozence a děti s handicapem. V kraji teď žije v pěstounské péči asi 680 dětí. Připravené dlouhodobě přijmout dítě jsou ale jen 3 rodiny. Zájemci se mohou obrátit na sociálně právní ochranu dětí na úřadě obce s rozšířenou působností dle svého bydliště.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí mezi turistická informační centra přes 4,5 milionu korun. Podporu získá 27 infocentr v regionu. Peníze využijí na lepší služby pro návštěvníky, propagaci turistických míst, tvorbu nových produktů i sběr dat o návštěvnosti. Cílem je zlepšit reprezentaci Zlínského kraje a posílit cestovní ruch.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na údržbu turistického značení. V regionu se obnoví 925 kilometrů pěších tras, zkontroluje se přes 1500 kilometrů cyklotras a opraví nebo vymění se 120 směrovníků a turistických map. Díky tomu se lidé lépe zorientují při výletech a bezpečněji poznají přírodní i kulturní místa ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Sucho stále trápí nejenom náš region, ale Zlínský kraj vydá letos na boj se suchem v lesích zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtoky vody a vrátí zpět do krajiny. Cílem je tedy zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem, tak doufejme, že to letošní léto nebude na to sucho nakonec tak drastické, uvidíme, necháme se překvapit. Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž.
2: Stato střechy napajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů. Přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo stato@statostrechy.cz.
3: To se nám to hvízdá. Ranízda na

tváře zná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse, stále jsme dál v koutcích naší.

známek, než má jménu básník šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů, a změní o šanci.

strádá láskou bolestnou, neopětovanou. Pokud víš, tak rád tě mám a ty mě máš ráda. Chuť

že se rozední. Děláš, jako že nespěcháš, já že nepospíchám. Nechce se s obědí, když je poslední.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejenom z našeho regionu, ale tentokrát zaměříme do Kroměříže. Kroměřížský bazén, který připravuje rekonstrukci vnitřních prostor krytého plaveckého bazénu a hledá projektanta pro novou dokumentaci. Uvnitř vzniknou nové šatny, podlahy, obklady i rozvody. Město upraví vstupní část, přesune posilovnu a doplní wellness i vodní prvky. Rekonstrukce zlepší komfort návštěvníků, sportovní zázemí i provoz celého bazénu. Město chce mít investici připravenou tak, aby mohlo nové vedení zahájit v roce 2027.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

Znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, někdo si teďkom dává třeba kavčo, někdo řeší další povinnosti, no a někdo je prostě jen třeba na cestě z bodu A do bodu B a přesně pro tyto chvíle je fajn mít puštěné rádio. Samozřejmě Rádio Kroměříž ne, protože bychom jako něco vysvětlovali, ale aby jsme dělali společnost s hudbou, která vás třeba nechá v klidu dělat to, co zrovna potřebujete, ať už je to cokoliv, doufám, že to není nějak náročné. Tak jo, super muzika letí k vám, krásný den.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress. Podíváme se do zoologické zahrady ve Zlíně, která má novou fotovoltaiku. Také Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak to bude s turistickým značením. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlíně má zoologická zahrada novou fotovoltaickou elektrárnu za 35 milionů korun. Největší část vznikla jako zastřešené parkoviště P5 u sezónního vstupu, kde panely zároveň chrání auta před sluncem a deštěm. Celkem zoo využije 1300 solárních panelů s výkonem 723 kW. Což odpovídá zhruba spotřebě 70 rodinných domů.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Nejvíce chybí dlouhodobé rodiny pro děti školního věku, sourozence a děti s handicapem. V kraji teď žije v pěstounské péči asi 680 dětí. Připravené dlouhodobě přijmout dítě jsou ale jen 3 rodiny. Zájemci se mohou obrátit na sociálně právní ochranu dětí na úřadě obce s rozšířenou působností dle svého bydliště.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí mezi turistická informační centra přes 4,5 milionu korun. Podporu získá 27 infocentr v regionu. Peníze využijí na lepší služby pro návštěvníky, propagaci turistických míst, tvorbu nových produktů i sběr dat o návštěvnosti. Cílem je zlepšit reprezentaci Zlínského kraje a posílit cestovní ruch.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na údržbu turistického značení. V regionu se obnoví 925 kilometrů pěších tras, zkontroluje se přes 1500 kilometrů cyklotras a opraví nebo vymění se 120 směrovníků a turistických map. Díky tomu se lidé lépe zorientují při výletech a bezpečněji poznají přírodní i kulturní místa ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: crazy world, yeah.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: Před námi je spousta plánů a my přinášíme výběr. Například super akce nejenom v Kroměříži, ale v Kroměříži zůstávám na... Kroměříž chystá od 18. 20. září novou městskou slavnost Kroměříž září, která zaplní velké náměstí i historické centrum hudbou, jídlem a pouličním uměním. V pátek program nabídne koncerty, večer vystoupení skupiny Divokej byl a od 21. hodiny noční pouliční umění v centru města. V sobotu návštěvníci ochutnají místní produkty, užijí si další pouliční program, filmové melodie a večerní laserovou show. V neděli slavnost pokračuje od 10 hodin v historii centru a odpoledne přidá koncertní a pohádkový program na hlavní scéně. Takže pište do kalendáře 18. až 20. září.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
1: www.radiokroměříž.cz

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
2: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži už jezdí první elektrobus. V Uherském Hradišti platí zákaz zapalování svíček na hřbitovech. A Kroměříž v přípravě porazila Zlín.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V ulicích Kroměříže už jezdí první elektrobus městské hromadné dopravy. Kroměřížské technické služby na začátku května převzali první ze 4 nových vozidel značky MAN. Nízkopodlažní bezbariérový elektrobus ujede na jedno nabití až 250 km a pojme přibližně 80 cestujících. Nabízí klimatizaci, informační obrazovky i kamerový systém, který přispívá k větší bezpečnosti. Do konce letošního roku dorazí do Kroměříže ještě další dva elektrobusy. Poslední pak na jaře příštího roku. Nová vozidla mají přinést tišší, ekologičtější a pohodlnější cestování městskou hromadnou dopravou.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Kvůli horkému a suchému počasí platí až do odvolání na všech hřbitovech v Uherském Hradišti zákaz zapalování svíček a jakékoliv manipulace s otevřeným ohněm. Město opatření zavedlo jako prevenci před vznikem požárů. Riziko podle radnice představuje nejen volně umístěné svíčky, ale i ty v ochranných krytech, protože při vysokých teplotách může dojít ke vznícení okolních předmětů nebo výsadby. Informace o zákazu jsou zveřejněny u vstupu na jednotlivé hřbitovy. Město zároveň vyzývá veřejnost ke zvýšené opatrnosti při manipulaci s otevřeným ohněm také v dalších částech města i v přírodě.
0: Zlínsko.
1: Vítězem letošního ročníku soutěže Vesnice roku Zlínského kraje se staly Boršice, které získaly zlatou stuhu. Porotu zaujali komplexním a dlouhodobě udržitelným přístupem k rozvoji obce, který citlivě propojuje investice, péči o obyvatele, ochranu kulturního dědictví i podporu komunitního života. Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu obdržela Topolná a zelenou stuhu za péči o zeleň, krajinu, veřejné prostranství a životní prostředí Ořechov.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté hanácké Slávie Kroměříž mají za sebou povedený vstup do letní přípravy. V přípravném utkání porazili Zlín 3-2. Za Hanáky se trefila i nová posila Daniel Polák z brněnské Zbrojovky. Pro Zlín šlo o první porážku v přípravě na novou sezónu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Tato střechy napajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů. Přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo statozavináč.statostrechy.cz.
1: I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Rádio Kromě.

a přemýšlím nad svým obličem. A jak se tvářím, když odkrvíš mi mozek?

0: paměť v srdci jako relikviář.
1: Koukáš a nevíš, co se děje. Sladce bodáš očima, chceš mě zabít snad. Kdybych vlastnil všechno,

0: Rádio Kroměříž.
1: Technika jde dopředu a jsme rádi, že ji můžeme využívat zrovna tam, kde to opravdu přináší ovoce. Zlínský kraj a myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technologie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring krajiny a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: I teď se skvěle osvěžíš.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. O oslech bylo řečeno mnoho. Hloupé zvíře, které není příliš užitečné. Lenoch, který se nerad namáhá. Je tvrdohlavý a nic a nikdo s ním nehne. Co z toho je pravda a co je mýtus? Kdyby osel byl hloupý, člověk by jej tak dlouho nevyužíval jako pomocníka. Osel je líný. Tento lenoch dokáže uvést těžký náklad nejen na dlouhé vzdálenosti, ale také ve velmi těžkém terénu. Je osel tvrdá palice? Může to tak vypadat. Osel se občas zastaví. V klidu pozoruje okolí a vyhodnocuje, jak moc je situace nebezpečná a přemýšlí, jak dál. V této situaci s ním opravdu nic nehne. Pokud jej majitel bije bičem, vůbec situaci nepomůže. Osla nevycvičíš, tak toto tvrzení je mýtus. Chce to jen dobrého a trpělivého cvičitele.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Richarde, co děláš?
5: Spravuju ti to světlo.
4: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
5: Ale prosím tě, koho bysme volali?
4: No, vidíš, co jsem ti říkala?
6: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
7: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
8: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: fraco.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Technické služby dokončily první etapu modernizace svého areálu. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému Městu. A Drásel zná vítěze, závodníci bojovali s vedrem.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Kroměřížské technické služby dokončily první etapu rekonstrukce svého areálu v Kaplanově ulici. Modernizací prošly dílny, autodílna i zázemí pro pracovníky. Součástí oprav byla také výměna oken a vrat, zateplení budov nebo instalace fotovoltaických panelů. Rekonstrukce má technickým službám přinést nižší spotřebu energií a lepší podmínky pro jejich každodenní práci. V další etapě chce společnost vybudovat také zázemí pro nabíjení elektrobusů městské hromadné dopravy. Kroměřížské technické služby zajišťují ve městě například údržbu komunikací, provoz městské hromadné dopravy, veřejné osvětlení, správu městské zeleně nebo péči o městské lesy.
1: Uhersko-Hradišťsko.
2: Dopravu v

0: Uherském Hradišti a Starém Městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
1: Zlínsko.
0: Rekonstrukce Čiperovy vily ve Zlíně ovládla letošní soutěž Stavba roku Zlínského kraje. Projekt kulturního a kreativního centra získal nejvyšší ocenění Grand Prix architekta Pavla Nováka i cenu hejtmana. Obnova jedné z architektonických ikon krajského města stála přes 200 milionů korun. Vila po rozsáhlé rekonstrukci slouží jako kulturní a vzdělávací centrum a podle poroty patří k nejvýznamnějším stavebním počinům v regionu za poslední roky.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: V Holešově se o víkendu uskutečnil 33. ročník bike maratonu Drásal.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Vzpomínáte na Scary Movie? Sérii filmů, která si z hororu dělala neskutečnou srandu? Je to už neuvěřitelných 26 let, kdy poprvé nelítostný vrahound Ghostface naháněl 40 teenagerů, kteří byli příliš mimo na to, aby se jim nechali zavraždit. A protože je od té doby nedostali ani žádné civilizační choroby, strasti dospělosti či nějaké jiné bezejmenné svinstvo, dožili se úctyhodného věku. Ten jim však vůbec nebrání v tom, aby se s obrovskou chutí nepustili do dalších hororových předělávek, remakeů, prequelů, sequelů, spin-offů, hororů uměleckých i pokleslých, duchařských i vyvražďovacích. Unesli je, zneužili, vykuchali a vypustili zpět do volné přírody, tedy na filmové plátno. Vznikl z toho film, který překračuje všechny červené linie a za svého největšího nepřítele považuje korektní humor. A je právě teď v kinech. Takže Scary Movie 6 si nenechte ujít, ale berte ho s rezervou.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času zvládnu sám.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejenom z našeho regionu, ale tentokrát zaměříme do Kroměříže. Kroměřížský bazén, který připravuje rekonstrukci vnitřních prostor krytého plaveckého bazénu a hledá projektanta pro novou dokumentaci. Uvnitř vzniknou nové šatny, podlahy, obklady i rozvody. Město upraví vstupní část, přesune posilovnu a doplní wellness i vodní prvky. Rekonstrukce zlepší komfort návštěvníků, sportovní zázemí i provoz celého bazénu. Město chce mít investici připravenou tak, aby mohlo nové vedení zahájit v roce 2027.
0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
2: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži už jezdí první elektrobus. V Uherském Hradišti platí zákaz zapalování svíček na hřbitovech. A Kroměříž v přípravě porazila Zlín.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V ulicích Kroměříže už jezdí první elektrobus městské hromadné dopravy. Kroměřížské technické služby na začátku května převzali první ze 4 nových vozidel značky MAN. Nízkopodlažní bezbariérový elektrobus ujede na jedno nabití až 250 km a pojme přibližně 80 cestujících. Nabízí klimatizaci, informační obrazovky i kamerový systém, který přispívá k větší bezpečnosti. Do konce letošního roku dorazí do Kroměříže ještě další dva elektrobusy. Poslední pak na jaře příštího roku. Nová vozidla mají přinést tišší, ekologičtější a pohodlnější cestování městskou hromadnou dopravou.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Kvůli horkému a suchému počasí platí až do odvolání na všech hřbitovech v Uherském Hradišti zákaz zapalování.

0: pání svíček a jakékoliv manipulace s otevřeným ohněm. Město opatření zavedlo jako prevenci před vznikem požárů. Riziko podle radnice představuje nejen volně umístěné svíčky, ale i ty v ochranných krytech, protože při vysokých teplotách může dojít ke vznícení okolních předmětů nebo výsadby. Informace o zákazu jsou zveřejněny u vstupu na jednotlivé hřbitovy. Město zároveň vyzývá veřejnost ke zvýšené opatrnosti při manipulaci s otevřeným ohněm také v dalších částech města i v přírodě.
1: Zlínsko.
0: Vítězem letošního ročníku soutěže Vesnice roku Zlínského kraje se staly Boršice, které získaly zlatou stuhu. Porotu zaujali komplexním a dlouhodobě udržitelným přístupem k rozvoji obce, který citlivě propojuje investice, péči o obyvatele, ochranu kulturního dědictví i podporu komunitního života. Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu obdržela Topolná a zelenou stuhu za péči o zeleň, krajinu, veřejné prostranství a životní prostředí Ořechov.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: Fotbalisté hanácké Slávie Kroměříž mají za sebou povedený vstup do letní přípravy. V přípravném utkání porazili Zlín 3-2. Za Hanáky se trefila i nová posila Daniel Polák z brněnské Zbrojovky. Pro Zlín šlo o první porážku v přípravě na novou sezónu.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Před námi je svět techniky na rádiu Kroměříž. Umělá inteligence nám má šetřit čas, ale podle odborníků může zároveň oslabovat schopnosti, které běžně trénujeme vlastním přemýšlením. Když si necháme od nástroje rovnou napsat text, vymyslet nápad nebo zhrnout složitý problém, dostaneme hotový výsledek, ale mozek přijde o samotný proces hledání řešení. Přirovnává se to k posilovně. Když za vás činku zvedne robot, svaly se nezlepší. Riziko není v tom, že AI používáme, ale v tom, že jí příliš rychle předáváme práci, která nás učí soustředění, paměti, tvořivosti a kritickému myšlení. Doporučení je proto jednoduché. Nejdřív si udělat vlastní názor, zkusit problém chvíli řešit sám a teprve potom nechat AI, aby nápady zpochybnila, doplnila nebo zpřesnila. Jinými slovy, umělá inteligence může být dobrý pomocník, ale i špatný náhradník za vlastní hlavu.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Stato střechy napajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů. Přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo stato@statostrechy.cz.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech, na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Legendární brouci The Beatles právě teď na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Technické služby dokončily první etapu modernizace svého areálu. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému městu. A Drásel zná vítěze, závodníci bojovali s vedrem.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské technické služby dokončily první etapu rekonstrukce svého areálu v Kaplanově ulici. Modernizací prošly dílny, autodílna i zázemí pro pracovníky. Součástí oprav byla také výměna oken a vrat, zateplení budov nebo instalace fotovoltaických panelů. Rekonstrukce má technickým službám přinést nižší spotřebu energií a lepší podmínky pro jejich každodenní práci. V další etapě chce společnost vybudovat také zázemí pro nabíjení elektrobusů městské hromadné dopravy. Kroměřížské technické služby zajišťují ve městě například údržbu komunikací, provoz městské hromadné dopravy, veřejné osvětlení, správu městské zeleně nebo péči o městské lesy.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Rekonstrukce Čiperovy vily ve Zlíně ovládla letošní soutěž Stavba roku Zlínského kraje. Projekt kulturního a kreativního centra získal nejvyšší ocenění Grand Prix architekta Pavla Nováka i cenu hejtmana. Obnova jedné z architektonických ikon krajského města stála přes 200 milionů korun. Vila po rozsáhlé rekonstrukci slouží jako kulturní a vzdělávací centrum a podle poroty patří k nejvýznamnějším stavebním počinům v regionu za poslední roky.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Holešově se o víkendu uskutečnil 33. ročník bike maratonu Drásal, jednoho z nejnáročnějších závodů horských kol v České republice. Na nejdelší trase dlouhé 163 kilometrů zvítězil Filip Adel ze Superior týmu, který v dramatickém finiši porazil Ondřeje Rakuse o pouhé 3 sekundy. Mezi ženami byla nejrychlejší Dagmar Sladkovská z cyklosportu Chropině, která na nejtěžší trase triumfovala už po páté v řadě. Závodníci se letos museli vypořádat nejen s náročnou tratí v Hostýnských vrších, ale také s vysokými teplotami.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. www.radiokroměříž.cz

0: Rádio Kroměříž.
1: Sucho stále trápí nejenom náš region, ale Zlínský kraj vydá letos na boj se suchem v lesích zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtoky vody a vrátí zpět do krajiny. Cílem je tedy zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem, tak doufejme, že to letošní léto nebude na to sucho nakonec tak drastické, uvidíme, necháme se překvapit. Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž.

Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: Richarde, co děláš?
1: Spravuju ti to světlo.
0: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
1: Ale prosím tě, koho bysme volali?
0: No, vidíš, co jsem ti říkala?
2: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
3: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
4: I na Hradišťsku jsme si blíž.
5: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži už jezdí první elektrobus. V Uherském Hradišti platí zákaz zapalování svíček na hřbitovech. A Kroměříž v přípravě porazila Zlín.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V ulicích Kroměříže už jezdí první elektrobus městské hromadné dopravy. Kroměřížské technické služby na začátku května převzaly první ze 4 nových vozidel značky MAN. Nízkopodlažní bezbariérový elektrobus ujede na jedno nabití až 250 km a pojme přibližně 80 cestujících. Nabízí klimatizaci, informační obrazovky i kamerový systém, který přispívá k větší bezpečnosti. Do konce letošního roku dorazí do Kroměříže ještě další 2 elektrobusy. Poslední pak na jaře příštího roku. Nová vozidla mají přinést tišší, ekologičtější a pohodlnější cestování městskou hromadnou dopravou.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Kvůli horkému a suchému počasí platí až do odvolání na všech hřbitovech v Uherském Hradišti zákaz zapalování svíček a jakékoliv manipulace s otevřeným ohněm. Město opatření zavedlo jako prevenci před vznikem požárů. Riziko podle radnice představuje nejen volně umístěné svíčky, ale i ty v ochranných krytech, protože při vysokých teplotách může dojít ke vznícení okolních předmětů nebo výsadby. Informace o zákazu jsou zveřejněny.

0: zpoplatněny u vstupů na jednotlivé hřbitovy. Město zároveň vyzývá veřejnost ke zvýšené opatrnosti při manipulaci s otevřeným ohněm také v dalších částech města i v přírodě.
1: Zlínsko.
0: Vítězem letošního ročníku soutěže Vesnice roku Zlínského kraje se staly Boršice, které získaly zlatou stuhu. Porotu zaujali komplexním a dlouhodobě udržitelným přístupem k rozvoji obce, který citlivě propojuje investice, péči o obyvatele, ochranu kulturního dědictví i podporu komunitního života. Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu obdržela Topolná a zelenou stuhu za péči o zeleň, krajinu, veřejné prostranství a životní prostředí Ořechov.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: Fotbalisté hanácké Slávie Kroměříž mají za sebou povedený vstup do letní přípravy. V přípravném utkání porazili Zlín 3-2. Za Hanáky se trefila i nová posila Daniel Polák z brněnské Zbrojovky. Pro Zlín šlo o první porážku v přípravě na novou sezónu.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. O oslech bylo řečeno mnoho. Hloupé zvíře, které není příliš užitečné. Lenoch, který se nerad namáhá. Je tvrdohlavý a nic a nikdo s ním nehne. Co z toho je pravda a co je mýtus? Kdyby osel byl hloupý, člověk by jej tak dlouho nevyužíval jako pomocníka. Osel je líný. Tento lenoch dokáže uvést těžký náklad nejen na dlouhé vzdálenosti, ale také ve velmi těžkém terénu. Je osel tvrdá palice? Může to tak vypadat. Osel se občas zastaví. V klidu pozoruje okolí a vyhodnocuje, jak moc je situace nebezpečná a přemýšlí, jak dál. V této situaci s ním opravdu nic nehne. Pokud jej majitel bije bičem, vůbec situaci nepomůže. Osla nevycvičíš, tak toto tvrzení je mýtus. Chce to jen dobrého a trpělivého cvičitele.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Stato střechy napajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů. Přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo stato@statostrechy.cz.
5: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
6: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Technika jde dopředu a jsme rádi, že ji můžeme využívat zrovna tam, kde to opravdu přináší ovoce. Zlínský kraj a myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technologie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring kraj a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Hvězdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Technické služby dokončily první etapu modernizace svého areálu. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému městu. A Drásal zná vítěze, závodníci bojovali s vedrem.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské technické služby dokončily první etapu rekonstrukce svého areálu v Kaplanově ulici. Modernizací prošly dílny, autodílna i zázemí pro pracovníky. Součástí oprav byla také výměna oken a vrat, zateplení budov nebo instalace fotovoltaických panelů. Rekonstrukce má technickým službám přinést nižší spotřebu energií a lepší podmínky pro jejich každodenní práci. V další etapě chce společnost vybudovat také zázemí pro nabíjení elektrobusů městské hromadné dopravy. Kroměřížské technické služby zajišťují ve městě například údržbu komunikací, provoz městské hromadné dopravy, veřejné osvětlení, správu městské zeleně nebo péči o městské lesy.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Rekonstrukce Čiperovy vily ve Zlíně ovládla letošní soutěž Stavba roku Zlínského kraje. Projekt kulturního a kreativního centra získal nejvyšší ocenění Grand Prix architekta Pavla Nováka i cenu hejtmana. Obnova jedné z architektonických ikon krajského města stála přes 200 milionů korun. Vila po rozsáhlé rekonstrukci slouží jako kulturní a vzdělávací centrum a podle poroty patří k nejvýznamnějším stavebním počinům v regionu za poslední roky.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Holešově se o víkendu uskutečnil 33. ročník bike maratonu Drásal.

0: Jednoho z nejnáročnějších závodů horských kol v České republice. Na nejdelší trase dlouhé 163 km zvítězil Filip Adel ze Superior týmu, který v dramatickém finiši porazil Ondřeje Rakuse o pouhé 3 sekundy. Mezi ženami byla nejrychlejší Dagmar Sladkovská z cyklosportu Chropině, která na nejtěžší trase triumfovala už po páté v řadě. Závodníci se letos museli vypořádat nejen s náročnou tratí v Hostýnských vrších, ale také s vysokými teplotami.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: K létu neodmyslitelně v Kroměříži patří Hanácké léto na kolejích. Můžete se vydat na výlet historickým vlakem mezi Kroměříží a Tovečovem. Na trati pojedou historické motoráčky s oblíbeným vyhlídkovým vozem, takže nepůjde jen o přesun z místa na místo, ale o zážitek pro děti i dospělé. Vlaky budou jezdit o prázdninových sobotách a také třeba v neděli 16. srpna při Hodech v Kojetině. V Kroměříži navíc můžete navštívit železniční muzeum, které bude ve dnech jízd otevřené. Takže si to naplánujte, pište do kalendáře, no a mějte pohodový den ve společnosti Rádia Kroměříž.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejenom z našeho regionu, ale tentokrát zaměříme do Kroměříže. Kroměřížský bazén tedy připravuje rekonstrukci vnitřních prostor krytého plaveckého bazénu a hledá projektanta pro novou dokumentaci. Uvnitř vzniknou nové šatny, podlahy, obklady i rozvody. Město upraví vstupní část, přesune posilovnu a doplní wellness i vodní prvky. Rekonstrukce zlepší komfort návštěvníků, sportovní zázemí i provoz celého bazénu. Město chce mít investici připravenou tak, aby jí mohlo nové vedení zahájit v roce 2027.
2: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž. Někdo si teďkom dává třeba kavčo, někdo řeší další povinnosti, no a někdo je prostě jen třeba na cestě z bodu A do bodu B. A přesně pro tyto chvíle je fajn mít puštěné rádio. Samozřejmě Rádio Kroměříž ne, protože bychom jako něco vysvětlovali, ale aby jsme dělali společnost s hudbou, která vás třeba nechá v klidu dělat to, co zrovna potřebujete, ať už je to cokoliv. Doufám, že to není nějak náročné. Tak jo, super muzika letí k vám, krásný den.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen kočkování za

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

Nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je to krása tváří.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži už jezdí první elektrobus. V Uherském Hradišti platí zákaz zapalování svíček na hřbitovech. A Kroměříž v přípravě porazila Zlín.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V ulicích Kroměříže už jezdí první elektrobus městské hromadné dopravy. Kroměřížské technické služby na začátku května převzali první ze 4 nových vozidel značky MAN. Nízkopodlažní bezbariérový elektrobus ujede na jedno nabití až 250 km a pojme přibližně 80 cestujících. Nabízí klimatizaci, informační obrazovky i kamerový systém, který přispívá k větší bezpečnosti. Do konce letošního roku dorazí do Kroměříže ještě další dva elektrobusy. Poslední pak na příštího roku. Nová vozidla mají přinést tišší, ekologičtější a pohodlnější cestování městskou hromadnou dopravou.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Kvůli horkému a suchému počasí platí až do odvolání na všech hřbitovech v Uherském Hradišti zákaz zapalování svíček a jakékoliv manipulace s otevřeným ohněm. Město opatření zavedlo jako prevenci před vznikem požárů. Riziko podle radnice představuje nejen volně umístěné svíčky, ale i ty v ochranných krytech, protože při vysokých teplotách může dojít ke vznícení okolních předmětů nebo výsadby. Informace o zákazu jsou zveřejněny u vstupu na jednotlivé hřbitovy. Město zároveň vyzývá veřejnost ke zvýšené opatrnosti při manipulaci s otevřeným ohněm také v dalších částech města i v přírodě.
0: Zlínsko.
1: Vítězem letošního ročníku soutěže vesnice roku Zlínského kraje se staly Boršice, které získaly zlatou stuhu. Porotu zaujali komplexním a dlouhodobě udržitelným přístupem k rozvoji obce, který citlivě propojuje investice, péči o obyvatele, ochranu kulturního dědictví i podporu komunitního života. Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu obdržela Topolná a zelenou stuhu za péči o zeleň, krajinu, veřejné prostranství a životní prostředí Ořechov.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté hanácké Slávie Kroměříž mají za sebou povedený vstup do letní přípravy. V přípravném utkání porazili Zlín 3-2. Za Hanáky se trefila i nová posila Daniel Polák z brněnské Zbrojovky. Pro Zlín šlo o první porážku v přípravě na novou sezónu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Vzpomínáte na Scary Movie? Sérii filmů, která si z hororu dělala neskutečnou srandu? Je to už neuvěřitelných 26 let, kdy poprvé nelítostný vrahound Ghostface naháněl 40 teenagerů, kteří byli příliš mimo na to, aby se jim nechali zavraždit. A protože je od té doby nedostali ani žádné civilizační choroby, strasti dospělosti či nějaké jiné bezejmenné svinstvo, dožili se úctyhodného věku. Ten jim však vůbec nebrání v tom, aby se s obrovskou chutí nepustili do dalších hororových předělávek, remakeů, prequelů, sequelů, spin-offů, hororů uměleckých i pokleslých, duchařských i vyvražďovacích. Unesli je, zneužili, vykuchali a vypustili zpět do volné přírody, tedy na filmové plátno. Vznikl z toho film, který překračuje všechny červené linie a za svého největšího nepřítele považuje korektní humor. A je právě teď v kinech. Takže Scary Movie 6 si nenechte ujít, ale berte ho s rezervou.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Tato střechy napajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů. Přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo statozavináč statostrechy.cz.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejenom z našeho regionu, ale tentokrát zaměříme do Kroměříže. Kroměřížský bazén, který připravuje rekonstrukci vnitřních prostor krytého plaveckého bazénu a hledá projektanta pro novou dokumentaci. Uvnitř vzniknou nové šatny, podlahy, obklady i rozvody. Město upraví vstupní část, přesune posilovnu a doplní wellness i vodní prvky. Rekonstrukce zlepší komfort návštěvníků, sportovní zázemí i provoz celého bazénu. Město chce mít investici připravenou tak, aby jí mohlo nové vedení zahájit v roce 2027.
0: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: to start.
1: Richarde, co děláš?
2: Spravuju ti to světlo.
1: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
2: Ale prosím tě, koho bysme volali?
1: No, vidíš, co jsem ti říkala?
3: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže, Kroměříž. Hlavně v klidu.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: I na Zlínsku jsme si blíž.
6: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Technické služby dokončily první etapu modernizace svého areálu. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému Městu. A Drásel zná vítěze, závodníci bojovali s vedrem.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské technické služby dokončily první etapu rekonstrukce svého areálu v Kaplanově ulici. Modernizací prošly dílny, autodílna i zázemí pro pracovníky. Součástí oprav byla také výměna oken a vrat, zateplení budov nebo instalace fotovoltaických panelů. Rekonstrukce má technickým službám přinést nižší spotřebu energií a lepší podmínky pro jejich každodenní práci. V další etapě chce společnost vybudovat také zázemí pro nabíjení elektrobusů městské hromadné dopravy. Kroměřížské technické služby zajišťují ve městě například údržbu komunikací, provoz městské hromadné dopravy, veřejné osvětlení, správu městské zeleně nebo péči o městské lesy.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém Městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Rekonstrukce Čiperovy vily ve Zlíně ovládla letošní soutěž Stavba roku Zlínského kraje. Projekt kulturního a kreativního centra získal nejvyšší ocenění Grand Prix architekta Pavla Nováka i cenu hejtmana. Obnova jedné z architektonických ikon krajského města stála přes 200 milionů korun. Vila po rozsáhlé rekonstrukci slouží jako kulturní a vzdělávací centrum a podle poroty patří k nejvýznamnějším stavebním počinům v regionu za poslední roky.
0: Rádio Kroměříž, sport.
1: V Holešově se o víkendu uskutečnil 33. ročník bike maratonu Drásal, jednoho z nejnáročnějších závodů horských kol v České republice. Na nejdelší trase dlouhé 163 kilometrů zvítězil Filip Adel ze Superior týmu, který v dramatickém finiši porazil Ondřeje Rakuse o pouhé 3 sekundy. Mezi ženami byla nejrychlejší Dagmar Sladkovská z cyklosportu Chropině, která na nejtěžší trase triumfovala už po páté v řadě. Závodníci se letos museli vypořádat nejen s náročnou tratí v Hostýnských vrších, ale také s vysokými teplotami.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Před námi je svět techniky na rádiu Kroměříž. Umělá inteligence nám má šetřit čas, ale podle odborníků může zároveň oslabovat schopnosti, které běžně trénujeme vlastním přemýšlením. Když si necháme od nástroje rovnou napsat text, vymyslet nápad nebo zhrnout složitý problém, dostaneme hotový výsledek, ale mozek přijde o samotný proces hledání řešení. Přirovnává se to k posilovně. Když za vás činku zvedne robot, svaly se nezlepší. Riziko není v tom, že AI používáme, ale v tom, že jí příliš rychle předáváme práci, která nás učí soustředění, paměti, tvořivosti a kritickému myšlení. Doporučení je proto jednoduché. Nejdřív si udělat vlastní názor, zkusit problém chvíli řešit sám a teprve potom nechat AI, aby nápady zpochybnila, doplnila nebo zpřesnila. Jinými slovy, umělá inteligence může být dobrý pomocník, ale i špatný náhradník za vlastní hlavu.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: nebudem se zraňovat, budem na sebe v koutě číhat, smát se a po očku sledovat,
1: a po očku sledovat,
0: jen naše oči už se na to nebudou chtít dívat.
2: První skutečně regionální rádio, Rádio Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. O oslech bylo řečeno mnoho. Hloupé zvíře, které není příliš užitečné. Lenoch, který se nerad namáhá. Je tvrdohlavý a nic a nikdo s ním nehne. Co z toho je pravda a co je mýtus? Kdyby osel byl hloupý, člověk by jej tak dlouho nevyužíval jako pomocníka. Osel je líný. Tento lenoch dokáže uvést těžký náklad nejen na dlouhé vzdálenosti, ale také ve velmi těžkém terénu. Je osel tvrdá palice? Může to tak vypadat. Osel se občas zastaví. V klidu pozoruje okolí a vyhodnocuje, jak moc je situace nebezpečná a přemýšlí, jak dál. V této situaci s ním opravdu nic nehne. Pokud jej majitel bije bičem, vůbec situaci nepomůže. Osla nevycvičíš. Tak toto tvrzení je mýtus. Chce to jen dobrého a trpělivého cvičitele.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: turn to dust all that I adore.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži už jezdí první elektrobus. V Uherském Hradišti platí zákaz zapalování svíček na hřbitovech. A Kroměříž v přípravě porazila Zlín.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: V ulicích Kroměříže už jezdí první elektrobus městské hromadné dopravy. Kroměřížské technické služby na začátku května převzaly první ze 4 nových vozidel značky MAN. Nízkopodlažní bezbariérový elektrobus ujede na jedno nabití až 250 km a pojme přibližně 80 cestujících. Nabízí klimatizaci, informační obrazovky i kamerový systém, který přispívá k větší bezpečnosti. Do konce letošního roku dorazí do Kroměříže ještě další dva elektrobusy. Poslední pak na jaře příštího roku. Nová vozidla mají přinést tižší, ekologičtější a pohodlnější cestování městskou hromadnou dopravou.
1: Uhersko-Hradišťko.
2: Kvůli horkému a suchému počasí platí až do odvolání na všech hřbitovech v Uherském Hradišti zákaz zapalování svíček a jakékoliv manipulace s otevřeným ohněm. Město opatření zavedlo jako prevenci před vznikem požárů. Riziko podle radnice představuje nejen volně umístěné svíčky, ale i ty v ochranných krytech, protože při vysokých teplotách může dojít ke vznícení okolních předmětů nebo výsadby. Informace o zákazu jsou zveřejněny u vstupu na jednotlivé hřbitovy. Město zároveň vyzývá veřejnost ke zvýšené opatrnosti při manipulaci s otevřeným ohněm také v dalších částech města i v přírodě.
1: Zlínsko.
2: Vítězem letošního ročníku soutěže vesnice roku Zlínského kraje se staly Boršice, které získaly zlatou stuhu. Porotu zaujali komplexním a dlouhodobě udržitelným přístupem k rozvoji obce, který citlivě propojuje investice, péči o obyvatele, ochranu kulturního dědictví i podporu komunitního života. Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu obdržela Topolná a zelenou stuhu za péči o zeleň, krajinu, veřejné prostranství a životní prostředí Ořechov.
1: Rádio Kroměříž Sport.
2: Fotbalisté hanácké Slávie Kroměříž mají za sebou povedený vstup do letní přípravy. V přípravném utkání porazili Zlín 3-2. Za Hanáky se trefila i nová posila Daniel Polák z brněnské Zbrojovky. Pro Zlín šlo o první porážku v přípravě na novou sezónu.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně.

Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: K létu neodmyslitelně v Kroměříži patří hanácké léto na kolejích. Můžete se vydat na výlet historickým vlakem mezi Kroměříží a Tovečovem. Na trati pojedou historické motoráčky s oblíbeným vyhlídkovým vozem, takže nepůjde jen o přesun z místa na místo, ale o zážitek pro děti i dospělé. Vlaky budou jezdit o prázdninových sobotách a také třeba v neděli 16. srpna při Hodech v Kojetině. V Kroměříži navíc můžete navštívit železniční muzeum, které bude ve dnech jízd otevřené. Takže si to naplánujte, pište do kalendáře. No a mějte pohodový den ve společnosti Rádia Kroměříž.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

0: Ježvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž, je tady hodinka našeho rokového žvance. Zdraví vás Peťa Lupo Majkryč a mým dnešním hostem je ikona československého rockovo-metalového světa.
1: Přátelé, kamarádi, já vás zdravím na těchto frekvencích Rádia Kroměříž. Já jsem zpěvák Fany Michalík a přeji vám krásný poslech.
0: A Fany už má vybráno něco ze svého muzikantského šuplíku.
1: Tak přátelé, já jsem vybral první písničku, která mě v podstatě oslovila jako první, dá se říct, hard rocková věc. Je to písnička od kapely Whitesnake a celý život mě provází tento nádherný hlas, tato nádherná hudba, takže jsem ji vybral jako první skladbu, která tento pořad odstartuje. Je to Here I Go Again. Krásný poslech vám přeji.

Tak když se vrátím teď k písničce, která dozněla, Here I Go Again, tak já musím říct a s radostí obrovskou, protože se mi splnil sen a v době, kdy jsem začal ve svých 20 letech zpívat v kapele Citron, tak se nám podařilo předskakovat této světové špičce. V Havířově jsme hráli před kapelou Whitesnake jako už Citron a tehdy jsem měl za sebou natáčení desky Vypusťte psy a to byla opravdu pro mě neuvěřitelná záležitost a já bych chtěl, aby posluchači taky slyšeli, že v těch mých začátcích, v těch 90. letech, kdy jsem nastoupil na pódium s kapelou Citron, tak aby si poslechli, jak jsem přesně v den svých 20 naspíval tuhle písničku. Jmenuje se Uteč do kuce dá a já na konci, když jsem dospíval tuhle písničku, tak jsem na konci omdlel. A Tania Kauerová mě vezla do nemocnice. Nebudete tomu možná věřit, ale tohle je naprostá pravda. Takže poslechněte si to a možná až dozní tato písnička budete vědět, proč jsem teda omdlel. Tak krásný poslech.

0: Posloucháte Rádio Kroměříž a rockový žvanec. Já Fannyho nechám vybrat další písničku, která ovlivnila jeho muzikantský život. A já mu do toho vlastně ani nechci vstupovat, protože uvádí bombasticky.
1: No, rád bych třeba na těchto vlnách řekl jednu věc, že jsem zažil dobu, kdy vlastně moji rodiče, my jsme byli muzikální rodina a tatínek hrál na harmoniku, maminka zpívala v kostele, sestra na klavír a tak dále. A já musím říct, že myslím, že už nikdy možná nikdo nezažije takovou tu změnu obrovskou, kdy celá rodina se dívá na Sejdeme se pod Vlachovkou, nebo jak to bylo, jak tam Pepíček Zima zpíval, a najednou prostě začali pouštět kapelu, která změnila úplně pohled na celý Big Beat, na všechno, a to byla kapela Europe. A když jsme vlastně jako opravdu jako děcka, dá se říct, poslouchali tady ty písničky, jsme říkali, to není ani možné, že jsme se dožili takových věcí. A zpětně, když se dneska na to dívám, že jsme ty písničky si nahrávali na magneťáky, jo, v jaké době my jsme žili a jaké době žijou dnes ty děcka, tak já si myslím, že oni to možná nezažijou, takovou tu revoluci, jo, že přijedeš na koncert, dneska oni si můžou vybírat, můžou jít do celého světa, jo, ale já jsem vůbec tehdy netušil, že jednoho dne půjdu na koncert Europe a vedle mě bude stát Joe Tempest, jo, nebo kdokoliv z těch světových špiček, jo, muzikantů, a v podstatě, kdybych vůl neuměl jenom rusky a slovensky, tak jsem se s nima klidně mohl pobavit, jo, protože v podstatě se otevřeli se obrovským způsobem hranice, jezdí tady kapely světové, které kdy před 30-40 lety jsme vůbec netušili, že na ně půjdeme, že? Takže já bych teď zvolil kapelu Europe, protože to byla hned další moje revoluční písnička a v podstatě ta udala ten můj směr, že chci hrát hard rock a že se chci věnovat tady tímto způsobem. Tak to jenom takhle k této písničce, to je Final Countdown.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Tak přátelé, a teď se dostáváme k tvorbě, na které už jsem se opravdu podílel jako skladatel, byť se tak necítím, protože nemám žádné nějaké vzdělání, ale dělám to v podstatě jenom citem, anebo možná i takovým tím naivním přístupem, protože jsem samouk, ale měl jsem vedle sebe skvělé lidi v začátcích, prostě to bylo fajn a je to i doteď, já musím dělat hudbu tak, že to cítím a nedělám to jako kalkul, ale potkal jsem Jindru Kvitu, který byl skvělý muzikant, skvělý člověk hlavně, a s tím jsme si velice rozuměli, jak i po hudební stránce, tak se nám líbily stejné baby, což je někdy teda opravdu problém, protože když jsme dělali třeba text tady této písničky, jo, a já, ať to tak nevypadá, ale já jsem v podstatě v koutku duše romantik,
2: to fakt.
1: Tak jsme jeli na pláže a snažili jsme se co nejblíže dostat nuda pláži, abychom viděli co nejblíž, jo, a tady tento text, nebo celá ta deska je taková jakože volnější, jo, a já jsem vybral písničku, na kterou je udlaný videoklip, jo, samozřejmě je to pravěk, jo, ale písnička se jmenuje S každým ránem, točila se v Praze a je to takové, bych řekl, moje prvotní dílo. Tak si to poslechněte.
3: Milí posluchači, posloucháte Rádio Kroměříž, rokový žvanec, a mým dnešním hostem je Fanny Michalík.

0: A píseň, kterou jsme vybrali s Fanim teď, byl dle mého názoru jeden obrovský tah na Big Beatovou bránu. Nahrála ji také na svou desku kapela Argema. My jsme ji hráli po zábavách také a holky to milovali. Pro mne jedna obrovská pecka.
1: Tak přátelé, E55, kterou teď si dáme, tak to už je vlastně dílo, které jsem jakoby tvořil zase s jinýma muzikantama, i když tam je Jarda Bartoň, to je, předtím byl Jindra Kvita, teď tady je Jarda Bartoň, a texty dělala paní Hana Sorosová, to je maminka od Lucky Vondráčkové, a já jsem v tu dobu začal jezdit hodně do Prahy, mohl jsem i zpívat v nějakém tom muzikálu, ale přiznám se, že to nebylo nic moc na mě, jo, dokonce jsem to pak nakonec i odmítl, protože ty podmínky, jo, to bylo vlastně, tehdy to byla taková trošku džungle, jo, a já jsem v podstatě se nechtěl zpronevěřit nějakému tomu divadelnímu tam a chtěl jsem jenom hrát prostě Big Beat a tak dále. Takže E55 má několik i verzí a dokonce to hrále, jak už jsme slyšeli, více kapel, ale originál je v podstatě tento, co vám teď pustíme. A můžu říct, že se to natáčelo u Michala Davida, taky to bylo skvělé, protože nám vytvořil skvělé podmínky, dokonce nám tam i radil, jo, což bylo taky skvělé, protože pro mě byl taky Michal David jako veliký umělec, jo, i když samozřejmě má jiný žánr, ale ono se to tak jako snoubí, že ono je dobré, když si člověk poslechne jiný názor. Takže teď už nebudu kecat, valíme ho tam. E55.

K další písničce, to je víceméně teď výběr tvorby, kterou jsem měl možnost jakoby slyšet, tak přijel můj kamarád a já už jsem tehdy asi trošku pověsil hudbu na hřebík, protože jsem začal podnikat, mám autodopravu a začal jsem prostě vydlávat prachy, protože s tou hudbou to tehdy nebylo bohujaké. A já jsem začal stavět dům a občas jsem si pouštěl nějaké ty písničky a můj kamarád mi přišel a říkal, hele, pust si tohle, to by tě mohlo zajímat, toto je podle mě ten šálek kávy, který ti ještě chybí do skládanky. A to je ta písnička, která teď zazní a to je další opravdu moje top, kterou bych vám doporučil. Kapela Journey, Believe.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Výběr písní dnešního rokového žvance má z velké části na svědomí Fanny Michalik, můj dnešní milý host. Tak Fanny, vybíráme dál.
3: Uvolněnou atmosférou bych dal příběh. Já musím říct, že třeba účinkování v Citronu bylo pro mě, jak bych řekl, schodek do toho show businessu a byly obrovské pódia, jo, bylo to fantastické a bylo tam i spoustu legrace. Jo, samozřejmě já jako o generaci mladší klučina jsem se víceméně jenom díval, ale úplně jsme odpadli, když Radim Pařízek měl začít hrát na bici a kluci mu zezadu místo sedačky postavili normálně, tam byl nějaký pařez, který tam byl ořezaný od ještě k tomu, myslím, špatně ořezaný motorovou pilou a on si pak sedl a myslím, že si dal třísku na zadek, no a odehrál první písničku s třískou na zadku a jak říkám to, po těch letech on, ten Radim už tady dneska není, jak ho zdravíme do nebe, že to byla prostě celkem velká jízda a já si už jenom doufám, že si se sejdeme všichni v nebi, doufám, nebo možná v pekle, ale ať se sejdeme, že si tam zahrajeme, ať je tam nějaká prdel.
2: Doufám, že to tak bude, peklo nebo ráj.
3: Tak a teď jsme v podstatě ve fázi, kdy Citron, a já se k tomu nechci vyjadřovat tady, protože chci bavit lidi, se v podstatě rozešel. My jsme se rozešli s Citronem a v podstatě jsme museli udělat novou kapelu a já oslým můstkem přejdu na kapelu Limetal a první písničku, kterou jsme natočili a vlastně udělali videoklip, vám teďka rád pustím, protože to, jak říkám, každý konec je, aspoň teda doufám a zatím se mi to plní, začátek něčeho nového. A tahle písnička je přesně to, co se stalo. Euforie, zkusme to, nakopem to, uděláme to na tenkém ledě. Kapela Limetal.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Tady Peťa Lupo, Mike Rich, posloucháte Rokový žvanec a romantickou duší další skladby, kterou pustíme, je můj dnešní host Fanny Michalík.
2: Tak k další písničce bych vám řekl krátký příběh. Ta písnička byla natočena, je na naší desce první, jako kapely Limetal, teď se bavíme o tom, a zhruba po páru měsících, kdy ta deska byla na světě, mě volal kamarád a říkal, představ si, my jsme teď v kině a ta tvoje písnička je v rádiu, ve filmu. To mě překvapilo, já říkám, jak to, kde, jakém filmu? A on říká, no nevím vůbec nic, ale já jako autor, jako Fanny Michalík, v podstatě jsem nevěděl, že si tu písničku vzali do filmu Špindl, jo, a jako v premiéře je ta písnička v titulkách. A já jsem z toho byl velice jakoby nadšený, protože to je opravdu, se stane málo kdy, aby si vybrala nějaká televizní společnost, jo, písničku, a ona tam je skoro celá, takže já bych navrhoval, jaký máte na to názor, ale já bych navrhoval, že bychom si tuhle písničku teď pustili. Písnička se jmenuje S větrem v zádech.

A teď jsem si vzpomněl, když už tak jako opravdu vzpomínám na to, že my jsme jako Citron hráli vlastně na pódiu s kapelou Def Leppard. A už toto je opravdu téměř, bych řekl, malý zázrak, protože ten Def Leppard vlastně, ten, kdo ví, ono je to v podstatě legenda už, že ten Def Leppard má jednorukého bubeníka, že jo. A Radim Pařízek občas říkával, že je tak skvělý bubeník, že zahraje na cokoliv, jo. A když jsme v podstatě chystali aparát, tak tam stály ty bicí od toho Def Leppardu, který má úplně kompletně předělané na tu jednu ruku, že? Tak jsme si dělali srandu, že v podstatě ani nám nemusí vůbec chystat bicí, naše technika, protože Radim zahraje na ty jeho bicí, že? A ten, kdo ví, jak on hraje, tak to je prostě neřešitelné, to je postavené na míru, že? Ale pěkné bylo, musím říct, pěkné bylo, že když jsme hráli, tak ten Def Leppard, jo, se přišel z boku na nás podívat. To bylo prostě úžasné a když pak vidíte tady ty světové muzikanty, jak kivou hlavou, jakože se jim něco líbí nebo prostě, nebo že tam už jenom jsou, tak je to malý zázrak, jo, protože dneska tady ty hvězdy přijedou 5 minut před koncertem, v podstatě někdo dovede na pódium a v podstatě za 5 minut potom už o nich nikdo neví a jsou někde na hotelu. A když jsem u toho Def Leppard, který já považuji opravdu, že byl jsem na spoustu koncertů zahraničních kapel, ale ten Def Leppard mi zůstal asi úplně nejvíc v paměti, že to bylo tak neskutečně profesionální a tak opravdu se vším všudy. A já říkám, že jsem rád, že jsem žil v době, kdy tato kapela v podstatě se mnou žije a ještě dneska tvoří a ještě dneska hrajou, ale ten koncert, který jsem já měl možnost jakoby před něma hrát a zpívat, byl fantastický a proto navrhuju, že bychom od nich dali písničku, jednu asi z nejlepších, Def Leppard a Hysteria.

0: No, potěš mě noha, páni, jestli někdo z Def Leppard zjistí, že jsem tuhle skladbu zkrátil, hodně zkrátil, protože je hodně dlouhá, aby nám zbylo času, aby jsme si pustili Limetal písně, které budou ještě znít od začátku do konce, tak jsem to zkrátka musel udělat.
1: Tak a další písničku si pustíme a ještě vám řeknu krátký příběh, to bylo taky úplně neuvěřitelné, takže já jsem v podstatě dítě štěstěny, protože se mi podařily některé věci, aniž bych to velice očekával, ale udělali jsme desku, poprosili jsme pár lidí, aby nám to pokřtilo, jo, ale podařila se nám věc, že přišla kapela Kabát do Lucerna Music Baru, jako úplně všichni přišli a pokřtili nám desku, na které je tahle písnička, kterou budete hrát. A protože se nám tak nějak hodilo udělat k ní klip, hodilo se nám to, že i kapela Kabát nás pozvala jako hosty na své turné a musím říct, že to bylo jedno z nejlepších vystoupení neboli nejlepších událostí, které mě v kapele Limetal potkali, a to bylo to, že jsme mohli s něma jet šňůru a chovali se skvěle, byla to profesionální jízda, bylo to úžasné. Tam vznikl klip, který je na písničku, kterou vám teď pustíme. A to je Svět je kosočtverec.
0: A tady, Fany, musím pochválit opravdu bombastický zvuk.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Tak a já se pomalu budu loučit na těchto vlnách. Jsem rád, že jsem zde mohl něco povykládat na rokovém žvanci. Loučím se s Lupem a písničku, kterou jsem teď vybral, je v podstatě symbolický poslední písnička, nebo téměř poslední písnička, co jsem spolupracoval s kapelou Limetal, protože naše cesty se navždy rozešly a já už budu pokračovat pouze se svým projektem, ale ty písničky, které vy znáte, můžu normálně a budu dále hrát. Těším se na vás, mějte se krásně, užívejte si a skládejte básně. Ahoj.
3: Fanny, to já ti musím moc poděkovat za to, že jsi přijal pozvání do rokového žvance. Byl to rokový žvanec, ukázkový, jak má být. Host vykládá a já vařím kafe a čumím. A teď už zmíněná poslední písnička dnešního podvečera. Limetal, Parní stroj, naslyšenou.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži už jezdí první elektrobus. V Uherském Hradišti platí zákaz zapalování svíček na hřbitovech. A Kroměříž v přípravě porazila Zlín.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V ulicích Kroměříže už jezdí první elektrobus městské hromadné dopravy. Kroměřížské technické služby na začátku května převzaly první ze 4 nových vozidel značky MAN. Nízkopodlažní bezbariérový elektrobus ujede na jedno nabití až 250 km a pojme přibližně 80 cestujících. Nabízí klimatizaci, informační obrazovky i kamerový systém, který přispívá k větší bezpečnosti. Do konce letošního roku dorazí do Kroměříže ještě další 2 elektrobusy. Poslední pak na jaře příštího roku. Nová vozidla mají přinést tižší, ekologičtější a pohodlnější cestování městskou hromadnou dopravou.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Kvůli horkému a suchému počasí platí až do odvolání na všech hřbitovech v Uherském Hradišti zákaz zapalování svíček a jakékoliv manipulace s otevřeným ohněm. Město opatření zavedlo jako prevenci před vznikem požárů. Riziko podle radnice představuje nejen volně umístěné svíčky, ale i ty v ochranných krytech, protože při vysokých teplotách může dojít ke vznícení okolních předmětů nebo výsadby. Informace o zákazu jsou zveřejněny u vstupu na jednotlivé hřbitovy. Město zároveň vyzývá veřejnost ke opatrnosti při manipulaci s otevřeným ohněm také v dalších částech města i v přírodě.
0: Zlínsko.
1: Vítězem letošního ročníku soutěže vesnice roku Zlínského kraje se staly Boršice, které získaly zlatou stuhu. Porotu zaujali komplexním a dlouhodobě udržitelným přístupem k rozvoji obce, který citlivě propojuje investice, péči o obyvatele, ochranu kulturního dědictví i podporu komunitního života. Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu obdržela Topolná a zelenou stuhu za péči o zeleň, krajinu, veřejné prostranství a životní prostředí Ořechov.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté hanácké Slávie Kroměříž mají za sebou povedený vstup do letní přípravy. V přípravném utkání porazili Zlín 3-2. Za Hanáky se trefila i nová posila Daniel Polák z brněnské Zbrojovky. Pro Zlín šlo o první porážku v přípravě na novou sezónu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Před námi je svět techniky na rádiu Kroměříž. Umělá inteligence nám má šetřit čas, ale podle odborníků může zároveň oslabovat schopnosti, které běžně trénujeme vlastním přemýšlením. Když si necháme od nástroje rovnou napsat text, vymyslet nápad nebo zhrnout složitý problém, dostaneme hotový výsledek, ale mozek přijde o samotný proces hledání řešení. Přirovnává se to k posilovně. Když za vás činku zvedne robot, svaly se nezlepší. Riziko není v tom, že AI používáme, ale v tom, že jí příliš rychle předáváme práci, která nás učí soustředění, paměti, tvořivosti a kritickému myšlení. Doporučení je proto jednoduché. Nejdřív si udělat vlastní názor, zkusit problém chvíli řešit sám a teprve potom nechat AI, aby nápady zpochybnila, doplnila nebo zpřesnila. Jinými slovy, umělá inteligence může být dobrý pomocník, ale i špatný náhradník za vlastní hlavu.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Technické služby dokončily první etapu modernizace svého areálu. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému Městu. A Drásel zná vítěze, závodníci bojovali s vedrem.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské technické služby dokončily první etapu rekonstrukce svého areálu v Kaplanově ulici. Modernizací prošly dílny, autodílna i zázemí pro pracovníky. Součástí oprav byla také výměna oken a vrat, zateplení budov nebo instalace fotovoltaických panelů. Rekonstrukce má technickým službám přinést nižší spotřebu energií a lepší podmínky pro jejich každodenní práci. V další etapě chce společnost vybudovat také zázemí pro nabíjení elektrobusů městské hromadné dopravy. Kroměřížské technické služby zajišťují ve městě například údržbu komunikací, provoz městské hromadné dopravy, veřejné osvětlení, správu městské zeleně nebo péči o městské lesy.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém Městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Rekonstrukce Čiperovy vily ve Zlíně ovládla letošní soutěž Stavba roku Zlínského kraje. Projekt kulturního a kreativního centra získal nejvyšší ocenění Grand Prix architekta Pavla Nováka i cenu hejtmana. Obnova jedné z architektonických ikon krajského města stála přes 200 milionů korun. Vila po rozsáhlé rekonstrukci slouží jako kulturní a vzdělávací centrum a podle poroty patří k nejvýznamnějším stavebním počinům v regionu za poslední roky.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Holešově se o víkendu uskutečnil 33. ročník bike maratonu Drásal, jednoho z nejnáročnějších závodů horských kol v České republice. Na nejdelší trase dlouhé 163 kilometrů zvítězil Filip Adel ze Superior týmu, který v dramatickém finiši porazil Ondřeje Rakuse o pouhé 3 sekundy. Mezi ženami byla nejrychlejší Dagmar Sladkovská z cyklosportu Chropině, která na nejtěžší trase triumfovala už po páté v řadě. Závodníci se letos museli vypořádat nejen s náročnou tratí v hostýnských vrších, ale také s vysokými teplotami.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Vzpomínáte na Scary Movie? Sérii filmů, která si z hororu dělala neskutečnou srandu? Je to už neuvěřitelných 26 let, kdy poprvé nelítostný vrahoun Ghostface naháněl 40 teenagerů, kteří byli příliš mimo na to, aby se jim nechali zavraždit. A protože je od té doby nedostali ani žádné civilizační choroby, strasti dospělosti či nějaké jiné, bezejmenné svinstvo, dožili se úctyhodného věku. Ten jim však vůbec nebrání v tom, aby se s obrovskou chutí nepustili do dalších hororových předělávek, remakeů, prequelů, sequelů, spin-offů, hororů uměleckých i pokleslých, duchařských i vyvražďovacích. Unesli je, zneužili, vykuchali a vypustili zpět do volné přírody, tedy na filmové plátno. Vznikl z toho film, který překračuje všechny červené linie a za svého největšího nepřítele považuje korektní humor. A je právě teď v kinech. Takže Scary Movie 6 si nenechte ujít, ale berte ho s rezervou.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je film.

0: Až jednou nezvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: a Kroměříž v přípravě porazila Zlín.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
0: V ulicích Kroměříže už jezdí první elektrobus městské hromadné dopravy. Kroměřížské technické služby na začátku května převzali první ze 4 nových vozidel značky MAN. Nízkopodlažní bezbariérový elektrobus ujede na jedno nabití až 250 km a pojme přibližně 80 cestujících. Nabízí klimatizaci, informační obrazovky i kamerový systém, který přispívá k větší bezpečnosti. Do konce letošního roku dorazí do Kroměříže ještě další 2 elektrobusy, poslední pak na jaře příštího roku. Nová vozidla mají přinést tižší, ekologičtější a pohodlnější cestování městskou hromadnou dopravou.
1: Uhersko-Hradišťko.
0: Kvůli horkému a suchému počasí platí až do odvolání na všech hřbitovech v Uherském Hradišti zákaz zapalování svíček a jakékoliv manipulace s otevřeným ohněm. Město opatření zavedlo jako prevenci před vznikem požárů. Riziko podle radnice představuje nejen volně umístěné svíčky, ale i ty v ochranných krytech, protože při vysokých teplotách může dojít ke vznícení okolních předmětů nebo výsadby. Informace o zákazu jsou zveřejněny u vstupu na jednotlivé hřbitovy. Město zároveň vyzývá veřejnost ke zvýšené opatrnosti při manipulaci s otevřeným ohněm také v dalších částech města i v přírodě.
1: Zlínsko.
0: Vítězem letošního ročníku soutěže vesnice roku Zlínského kraje se staly Boršice, které získaly zlatou stuhu. Porotu zaujali komplexním a dlouhodobě udržitelným přístupem k rozvoji obce, který citlivě propojuje investice, péči o obyvatele, ochranu kulturního dědictví i podporu komunitního života. Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu obdržela Topolná a zelenou stuhu za péči o zeleň, krajinu, veřejné prostranství a životní prostředí Ořechov.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: Fotbalisté hanácké Slávie Kroměříž mají za sebou povedený vstup do letní přípravy. V přípravném utkání porazili Zlín 3-2. Za Hanáky se trefila i nová posila Daniel Polák z brněnské Zbrojovky. Pro Zlín šlo o první porážku v přípravě na novou sezónu.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. O oslech bylo řečeno mnoho. Hloupé zvíře, které není příliš užitečné. Lenoch, který se nerad namáhá. Je tvrdohlavý a nic a nikdo s ním nehne. Co z toho je pravda a co je mýtus? Kdyby osel byl hloupý, člověk by jej tak dlouho nevyužíval jako pomocníka. Osel je líný. Tento lenoch dokáže uvést těžký náklad nejen na dlouhé vzdálenosti, ale také ve velmi těžkém terénu. Je osel tvrdá palice? Může to tak vypadat. Osel se občas zastaví. V klidu pozoruje okolí a vyhodnocuje, jak moc je situace nebezpečná a přemýšlí, jak dál. V této situaci s ním opravdu nic nehne. Pokud jej majitel bije bičem, vůbec situaci nepomůže. Osla nevycvičíš, tak toto tvrzení je mýtus. Chce to jen dobrého a trpělivého cvičitele.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Technické služby dokončily první etapu modernizace svého areálu. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému městu. A Drásel zná vítěze, závodníci bojovali s vedrem.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské technické služby dokončily první etapu rekonstrukce svého areálu v Kaplanově ulici. Modernizací prošly dílny, autodílna i zázemí pro pracovníky. Součástí oprav byla také výměna oken a vrat, zateplení budov nebo instalace fotovoltaických panelů. Rekonstrukce má technickým službám přinést nižší spotřebu energií a lepší podmínky pro jejich každodenní práci. V další etapě chce společnost vybudovat také zázemí pro nabíjení elektrobusů městské hromadné dopravy. Kroměřížské technické služby zajišťují ve městě například údržbu komunikací, provoz městské hromadné dopravy, veřejné osvětlení, správu městské zeleně nebo péči o městské lesy.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivů na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Rekonstrukce Čiperovy vily ve Zlíně ovládla letošní soutěž Stavba roku Zlínského kraje. Projekt kulturního a kreativního centra získal nejvyšší ocenění Grand Prix architekta Pavla Nováka i cenu hejtmana. Obnova jedné z architektonických ikon krajského města stála přes 200 milionů korun. Vila po rozsáhlé rekonstrukci slouží jako kulturní a vzdělávací centrum a podle poroty patří k nejvýznamnějším stavebním počinům v regionu za poslední roky.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Holešově se o víkendu uskutečnil 33. ročník bike maratonu Drásal, jednoho z nejnáročnějších závodů horských kol v České republice. Na nejdelší trase dlouhé 163 kilometrů zvítězil Filip Adel ze Superior týmu, který v dramatickém finiši porazil Ondřeje Rakuse o pouhé 3 sekundy. Mezi ženami byla nejrychlejší Dagmar Sladkovská z cyklosportu Chropině, která na nejtěžší trase triumfovala už po páté v řadě. Závodníci se letos museli vypořádat nejen s náročnou tratí v Hostýnských vrších, ale také s vysokými teplotami.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech. Na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži už jezdí první elektrobus. V Uherském Hradišti platí zákaz zapalování svíček na hřbitovech. A Kroměříž v přípravě porazila Zlín.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V ulicích Kroměříže už jezdí první elektrobus městské hromadné dopravy. Kroměřížské technické služby na začátku května převzaly první ze 4 nových vozidel značky MAN. Nízkopodlažní bezbariérový elektrobus ujede na jedno nabití až 250 km a pojme přibližně 80 cestujících. Nabízí klimatizaci, informační obrazovky i kamerový systém, který přispívá k větší bezpečnosti. Do konce letošního roku dorazí do Kroměříže ještě další 2 elektrobusy. Poslední pak na jaře příštího roku. Nová vozidla mají přinést tižší, ekologičtější a pohodlnější cestování městskou hromadnou dopravou.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Kvůli horkému a suchému počasí platí až do odvolání na všech hřbitovech v Uherském Hradišti zákaz zapalování svíček a jakékoliv manipulace s otevřeným ohněm. Město opatření zavedlo jako prevenci před vznikem požárů. Riziko podle radnice představuje nejen volně umístěné svíčky, ale i ty v ochranných krytech, protože při vysokých teplotách může dojít ke vznícení okolních předmětů nebo výsadby. Informace o zákazu jsou zveřejněny u vstupu na jednotlivé hřbitovy. Město zároveň vyzývá veřejnost ke zvýšené opatrnosti při manipulaci s otevřeným ohněm také v dalších částech města i v přírodě.
0: Zlínsko.
1: Vítězem letošního ročníku soutěže vesnice roku Zlínského kraje se staly Boršice, které získaly zlatou stuhu. Porotu zaujali komplexním a dlouhodobě udržitelným přístupem k rozvoji obce, který citlivě propojuje investice, péči o obyvatele, ochranu kulturního dědictví i podporu komunitního života. Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu obdržela Topolná a zelenou stuhu za péči o zeleň, krajinu, veřejné prostranství a životní prostředí Ořechov.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté hanácké Slávie Kroměříž mají za sebou povedený vstup do letní přípravy. V přípravném utkání porazili Zlín 3-2. Za Hanáky se trefila i nová posila Daniel Polák z brněnské Zbrojovky. Pro Zlín šlo o první porážku v přípravě na novou sezónu.